0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Brno na 105.1 FM.
1: Let's go.

Rádio I. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají, zatáčky, tuší se svět, jsem na sračky.

0: starostí celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Rádio Jih.

0: Rádio Jih. Hrajeme hity pro dobrou náladu.
1: Když jsem se v 6 letech rozhodoval, co dál budu dělat, řekla moje máma, přestaň provokovat, já mám jednu známou a ta řekla, hele, děti teď tancují na zvláštní škole. A to její kamarádka měla hezkou dceru. Říkal jsem si, kámo, no ty vole, tu beru, od té doby stojím na parketu 3x týdně a i když je to k nevíře, jde to pořád vidně, proto tak.

0: nejlepší party na jihu Moravy.
1: To je sobotní party Rádia Jih. Každou sobotu hrajeme od 8 večer ty největší party hity všech dob.
0: Taková je sobotní party Rádia Jih.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Krásné sobotní ráno si jen přejeme, je přesně 7 hodin.
4: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
0: Rádio Jih, počasí.
3: A začneme aktuálními teplotami. Louka, Pasohlávky, Bílovice hlásí 7 stupňů Celsia. Takže žádná velká teplota, ale vůbec se nebojte, protože dnes odpoledne bude slunečno a teplo. Předpověď pro dnešní den je skoro jasná nebo jasná, jen po ránu počítejte s mlhami a teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia. Zítra ráno bude skoro jasno a v údolích lokálně mlha. Během rána dopoledne se bude mlha rozpouštět a přes den bude převážně polojasno s oblačností a teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
5: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
1: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
3: Eiffel 65 nebo David Guetta, tak přesně tak bude vypadat úvod do dnešní první společné hodinky bezstarostného víkendu na Rádiu Jih, Rádiu Jižní Moravy. Dnešní sobota má datum 26. září a svůj svátek dnes slaví Andrea. A už za pár minut všem nositelkám tohoto krásného jména pogratulujeme. Tak krásné ráno!

0: And I'll write your name.
1: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
2: Dnešní sobota má datum 26. září a svátek slaví Andrea. Andrea je jménem pro charismatickou ženu, plnou šarmu, sebevědomí a odvahy. Odvahu a bojovnost dostala Andrea do vínku společně se svým jménem. Andrea je ženským jménem s mužským protějškem v podobě Andrej. Staročeskými variantami jmény jsou Ondřejka a Ondřej. Domácky se Andrea může nazývat jako Andry, Andra, Andrej, Andrejka nebo Andruška. Jméno Andrea znají i jiné jazyky s oblibou. Se užívá například na Slovensku nebo v anglicky mluvících zemích. V Itálii se uplatňuje jako ženské i mužské jméno. Světové popularity dosáhla nositelka tohoto jména jako krásná slovenská modelka Andrea Verešová a svým hlasem proslula česká operní pěvkyně Andrea Danková nebo Andrea Kalivodová. Andrea je ženským přesným jménem s řeckým původem a stejně jako jeho staročeská podoba jména Ondřejka a mužská varianta Andrej pochází z řeckého Andreas. Překládá se jako odvážná, statečná, bojovná a statná. A já se dívám, kolik nositelek tohoto krásného jména máme na Moravě. Ve Zlíně začneme, tam je 393, ve Veselí nad Moravou 162, v Kyjově 210, Uherské Hradiště 390, v Brně 1739, v Hodoníně 218 a v Břeclavi 191. Tak všem Andrejkám přejeme z rádia jejich krásný sváteční den. A sváteční den mají i kočky a pejsci a já už se dívám do jejich kalendářů. 26. září je v psím kalendáři jméno Bazir a v tom kočičím je Tiffany a nebo Joffre. Před námi právě teď činasky a víno. Krásné ráno.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: radostný víkend s Rádiem Jih.
1: A protože je dnes 26. září, máme krásný důvod vyrazit do lesa. Slavíme totiž Evropský den hub. A možná ani nemusíte být vášniví houbaři. Někdy úplně stačí vzít košík, pohodlné boty a vyrazit na procházku s někým, koho máte rádi. Čerstvý vzduch, vůně lesa, šustění listí pod nohama a hlavně na chvíli zpomalit. Pobyt v přírodě nám dělá dobře i po psychické stránce. Pomáhá odpočinout si od každodenního zhonu, vyčistit hlavu a načerpat novou energii. A když k tomu přidáte trochu pohybu a příjemnou společnost, je to vlastně taková malá podzimní terapie. A protože máme před sebou prodloužený víkend a počasí má přát právě takovým příjemným procházkám, může to být skvělý tip na program. Nemusíte nic složitě plánovat, prostě vyrazit ven, užít si podzim a třeba se cestou podívat, jestli na vás někde čeká nějaký ten houbový úlovek.
0: Nemocnice TGM Hodonín hledá nové kolegy. Na radiodiagnostické pracoviště přijme lékaře nebo lékařku. Nabízí moderní zázemí, špičkové vybavení, 6 týdnů dovolené a náborový příspěvek 300 tisíc korun. Na interní oddělení a oddělení ošetřovatelské péče přijme všeobecnou nebo praktickou sestru a fyzioterapeuta. Nabízí náborový příspěvek 50 tisíc korun, adekvátní finanční ohodnocení a podporu dalšího vzdělávání. Veškeré informace a další pracovní nabídky najdete na webu Nemocnice TGM Hodonín nemho.cz v sekci kariéra.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: radostný víkend s Rádiem Jih.
1: Jestli přemýšlíte, co podniknout během dnešního krásného sobotního dne, mám pro vás jeden tip, který voní podzimem, vínem a Jižní Moravou. Dnes se totiž můžete vydat na Tour de Burčák po vinařských stezkách Kyjovska. Čeká vás putování krajinou kolem Kyjova mezi vinicemi, polními cestami a vinařskými sklepy. A právě teď, když už je podzim vlastně tady, pomalu se nám hlásí o slovo, má tahle krajina svoje zvláštní kouzlo. Vyrazit můžete jak pěšky, tak na kole. Pěší trasa má zhruba 15 kilometrů, cyklisté si mohou vybrat z kratšího nebo delšího okruhu. Cestou vás čekají zastávky ve Skoronicích, Vracově, Bzenci, Žeravicích, Žádovicích nebo Kelčanech. Ochutnávky, razítka do startovního pasu a hlavně spousta příležitostí na chvíli se zastavit, posedět a užít si slováckou pohostinnost. A večer se pak celé putování zakončí u Bůd ve Vlkoši, kde už bude o muziku a dobrou náladu postaráno. Takže jestli máte chuť spojit krásnou procházku nebo projížďku podzimní Slovácko a samozřejmě Burčák, tak Tour de Burčák po vinařských stezkách Kyjovska je dnešní tip právě pro vás.
0: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

vycifrujou na další slohy v máji, prosinci jsou mu kolem věrní synci. Já s přátelskou závistí, když čurám v koutě na listí, zvedám oči k nebi, proč jsem narozen tu nebyl. A tak hledím na vinice kolem obce Skoronice, kde pár milých týpků sedí kolem jinýho sklívku. Klábosy a zpívaj hrajou do svítání v hodokvasu, otvírají chodby času jako víno z rajou.

0: nejlepší party na jihu Moravy.
1: To je sobotní party Rádia Jih. Každou sobotu hrajeme od 8 večer ty největší party hity všech dob.
0: Taková je sobotní party Rádia Jih.
2: Koupil jsi to pečivo?
3: Jo.
2: Cože?
3: Jo, koupil.
2: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
4: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Ledické. www.tomšejovi.cz
5: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů. Užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
6: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
7: Rohatec se zbarví. V pondělí 28. září se před kulturním domem v Rohatci koná Rainbow Run a nebo Rohatecká desítka 2026. Barevný běh pro děti, rodiče i širokou veřejnost. Jeden den, spousta barev, smíchu a zábavy. Nazujte tenisky, oblečte se do bílé a pojďte si zaběhat. Čekají vás Rainbow Boom, dětské soutěže, fotokoutek, skákací hra, Wolfíkovy dobroty i malování s Petrem Přikrylem. Více na www.rohatec.cz.
8: Hledáme současné hrdiny města Hodonína. Pomozte nám najít výjimečnou osobnost, firmu či společnost, která významně přispívá k rozvoji našeho města. Znáte někoho, kdo v tom nejlepším slova smyslu ovlivňuje život v Hodoníně? Dejte nám o nich vědět, aby jim mohlo město poděkovat udělením výroční ceny za rok 2026. Své návrhy můžete doručit písemně, e-mailem nebo osobně na Městský úřad Hodonín do 31. října. Více informací najdete na webu města www.hodonin.eu.
9: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
11: Krásné sobotní ráno si hem přejeme, je přesně 8 hodin.
0: Počasí.
11: A začneme pranostikou. Na svatého Cypriána chladno bývá často z rána. A je to pravda. Aktuální teploty ze Zlína 7 stupňů. Dolní Bojanovice hlásí 6, Hustopeče 5 a Rajhrad 7. Dnes bude po celý den skoro jasno nebo i jasno a nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celzia. Zítra ráno bude skoro jasno a v údolích lokálně mlha. Přes den bude převážně polojasno s oblačností, večer se bude ale vyjasňovat a zítřejší nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celzia.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz. Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
11: Je tady další hodina bezstarostného víkendu na Rádiu Jih, Rádiu Jižní Moravy a já doufám, že si dnešní sobotu užíváte přesně tak, jak máte rádi. Dnes slaví svátek všechny Andrejky, tak přejeme všechno nejlepší a slavíme také Evropský den hub a pokud máte chuť vyrazit ven, na Kyjovsku se dnes můžete vydat na Tour de Burčák po vinařských stezkách, takže tipů, jak si dnešek užít, máme opravdu dost a my v nich budeme pokračovat i v téhle hodině. Čekají vás další příjemné tipy, zajímavosti a hlavně ty pro dobrou náladu. Tak zůstaňte s námi, ať vám sobotní den uteče přesně tak, jak má, bezstarostně.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: krásný víkend s Rádiem Jih.
1: A teď jedna krásná zpráva pro všechny milovníky knih, hudby a trochu té nostalgie. Už od pondělí 29. září začíná týden knihoven a zapojí se do něj také krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. A právě ta přichází s několika novinkami, které mě zaujaly. Nově si totiž můžete domů půjčit i gramofonové desky. A z čeho je taky vybírat? Knihovna jich má ve svém fondu více než 3000. Od vážné hudby přes retro pop a mluvené slovo až po pohádky pro děti. A když už jsme u toho pohodlí, knihovna nově umožňuje registrovaným čtenářům nechat si vybrané knihy, časopisy nebo mapy poslat prostřednictvím zásilkovny. Takže vlastně do knihovny ani nemusíte a oni vám to pošlou domů. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Takže už příští týden tady máme Týden knihoven. A Týden knihoven je právě pro Zlínskou knihovnu příležitostí ukázat, jak různorodé služby může v současnosti knihovna nabízet. Protože vedle moderních technologií se vrací i k médiím, které mají své neopakovatelné kouzlo, jako jsou právě gramodesky.
0: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: radostný víkend s Rádiem Jih.
1: A když už jsme vás možná nalákali do lesa na houby, pojďme se zase vrátit domů, ideálně do kuchyně, protože dnešek má ještě jeden docela příjemný důvod něco dobrého si připravit. Slaví se totiž den palačinek. Věděli jste, že palačinky rozhodně nejsou žádný moderní vynález. Podobné placky z jednoduchého těsta se připravovaly už ve starověku. Římané například dělali něco, čemu se říkalo alita dolcia, tedy sladkou pochoutku z mouky, vajec a mléka. A od těchto jednoduchých placek se postupně vyvinuly nejrůznější podoby palačinek, jak je známe dnes. Tak schválně, jak je máte nejraději? S marmeládou, tvarohem a ovocem, s nutelou, nebo jste tým slané palačinky? Ať už si je dnes dáte jakkoliv, hlavně si je vychutnejte. Je sobota, máme prodloužený víkend a někdy jsou právě tyhle malé radosti tím nejlepším programem.
0: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobile si od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobile. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada Věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu Věšky. www.výstavavěšky.cz.
0: Rádio Jih.

0: doktorem Krejzlíkem.
1: Posloucháte pořad Krása bez skalpelu s doktorem Pavlem Krejzlíkem. V naší nové sérii společně hledáme odpovědi na otázky, které pacienti při konzultacích pokládají nejčastěji. Minule jsme otevřeli téma první návštěvy ordinace. Dnes se podíváme na další otázku, kterou pan doktor slýchá velmi často. Kdy je ten správný čas začít pečovat o svou pleť? Pane doktore, mnoho lidí říká, ještě na to nejsem dost stará, jiní si naopak myslí, že už přišli pozdě. Existuje vůbec správný věk, kdy začít?
2: Ono ve skutečnosti žádný univerzální věk neexistuje. Každý člověk stárne jinak a každá pleť má jiné potřeby. Proto se při konzultaci nedíváme na datum narození, ale na to, v jakém stavu ta pleť skutečně je.
1: Takže důležitější než věk je samotná kvalita pleti?
2: Ano, dá se říci, že je to tak. U někoho stačí mnoho let kvalitní péče, jiný řeší první změny dříve. Vždy je potřeba přistupovat ke každému individuálně.
1: Dnes se často mluví o prevenci. Co si pod tím máme představit?
2: Prevence neznamená, že člověk musí postupovat různá ošetření. Začíná úplně jednoduše. Pravidelnou péči o pleť, ochrana před sluncem, dostatečná hydratace a zdravý životní styl. To jsou právě ty věci, které mají navzájem opravdu velký vliv.
1: A kdy je vhodné přijít na konzultaci?
2: Ve chvíli, kdy si člověk začne všímat změn nebo si není jistý, jak svou péči o pleť správně provádět. Konzultace neznamená ovšem závazek ošetření. Je to možnost získat odborný názor a ty doporučení šité na míru.
1: Takže někdy stačí jen několik rad?
2: Ano, velmi často. Někdy doporučíme drobnou změnu v domácí péči, jindy navrhneme šetrné ošetření. Cílem je vždy zachovat přirozený vzhled a pečovat o pleť dlouhodobě.
1: Takže správný čas začít není dán věkem, ale tím, kdy se člověk rozhodne začít o sebe pečovat.
2: Ano. Čím dříve začneme o pleť pečovat správným způsobem, tím déle si zachová zdravý a svěží pohled.
1: Poslouchali jste pořad Krása bez skalpelu s doktorem Pavlem Krejzlíkem. Pokud vás dnešní téma zaujalo, více informací najdete na www.krejzlík.cz a na sociálních sítích.
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: ta nejlepší party na jihu Moravy.
1: To je sobotní party Rádia Jih. Každou sobotu hrajeme od 8 večer ty největší party hity všech dob.
0: Taková je sobotní party Rádia Jih.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
3: Horko, které potřebujete.
4: Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
5: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnidennazamku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Krásné sobotní dopoledne si vám přejeme, je přesně 9 hodin.
9: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
0: Rádio Jih. Počasí.
8: Pranostika k dnešnímu dni říká, na svatého Cypriána chladno bývá často z rána. A jaká je to pravda? Aktuální teploty z Břeclavy 7 stupňů, Nový Podvorov 6, Bulhary 7, Buchlovice 7 a po celý den bude skoro jasno nebo i jasno a nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21. Zítra ráno bude skoro jasno a v údolích lokálně mlha. Přes den bude převážně polojasno s oblačností a večer už vyjasňování. Zítřejší nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
2: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
1: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
8: Je to další hodina bezstarostného víkendu na Rádiu Jih a teď už nás čeká hodina plná těch nejlepších českých a slovenských hitů. Těšit se můžete na Desmot a taky Kapitána Dema. Dnes máme 26. září, svátek slaví všechny Andrej a pokud hledáte důvod, proč si dnešní den ještě trochu zpříjemnit, slavíme také Den hub a Den palačinek. Takže dopolední program může být klidně úplně jednoduchý. Vyrazit na procházku do lesa, cestou třeba něco najít do košíku a potom si doma udělat palačinky, tak jak je máte rádi. A pokud máte chuť vyrazit někam za atmosférou Jižní Moravy, připomenu ještě dnešní Tour de Burčák po vinařských stezkách Kyjovska. Čeká vás krásná podzimní krajina, vinice, sklepy Burčák a večer také muzika a zábava u bůd ve Vlkoši. A právě teď ale ještě chvíli zůstaneme u toho, co je pro Jižní a Východní Moravu typické. U lidí, kteří tady něco zajímavého dělají a přinášejí nové nápady. V naší sobotní rubrice Poctivě z Jižní a Východní Moravy u nás v hodonínském studiu opět po čase přivítáme dámu, která do Břeclavy přinesla koncept výtvarného tvoření bez tlaku na výkon a bez obavy z chyb. Naším hostem bude Týmea Turčiaková, zakladatelka uměleckého ateliéru Art Tia.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Hity, které milujete. Hity, kterým rozumíte. Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.

0: Rádio Jih, poctivě z jižní a východní Moravy.
1: Posloucháte Rádio Jih a naši sobotní rubriku Poctivě z jižní a východní Moravy. Dnes u nás v hodonínském studiu opět po čase vítám dámu, která do Břeclavy přinesla koncept výtvarného tvoření bez tlaku na výkon a bez obav z chyb. Naším hostem je Týmea Turčiaková, zakladatelka uměleckého ateliéru Art Tia. Týmeo, vítejte zpátky na vlnách Rádia Jih.
2: Dobrý deň, veľmi pekne ďakujem za opätovné pozvanie a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Jih.
1: My už jsme spolu na jaře probírali váš inspirativní příběh, jak vás k malování přivedlo sportovní zranění a jak impuls otevřít ateliér v Břeclavi přišel po setkání s malou ukrajinskou holčičkou. Co všechno se u vás v Art Tia od té doby změnilo a kam se ateliér posunul?
2: V Art Tia máme neustále niečo nové. Veľmi nás teší, že si naše zážitkové maľovania čoraz obľubujú aj dospelí, takže už uvažujeme aj o pravidelných kurzoch priamo pre nich. Stále samozrejme pokračujeme v našich tradičných kurzoch maľby pre deti a celoročne pripravujeme študentov na umelecké školy. Zároveň chcem dodať, že je možné sa už teraz prihlásiť na naše kurzy a to prostredníctvom sociálnych sietí alebo na našej webovej stránke timeaturciak.art.
1: A chystáte i technologické novinky a velkou výstavu s břeclavským umělcem. O tom, jak se dá propojit klasické plátno s digitálními grafickými tablety, si povíme hned po písničce. Hostem Rádia Jih zůstává Týmea Turčiaková.
0: Hodina českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.

0: Rádio Jih. Poctivě z jižní a východní Moravy.
1: My jsme zpátky v rubrice Poctivě z jižní a východní Moravy na Rádio Jih. Naším dnešním hostem je Týmea Turčiaková z Břeclavy a mluvíme o novinkách v ateliéru Art Tia. Týmeo, zmínili jsme technologickou novinku pro děti a mládež. O co přesně půjde?
2: Velkou novinkou u nás budou kurzy digitální kresby na tabletoch. Dnešné děti technologie milují, tak jim chceme ukázat, že tablet nemusí sloužit na pasivné hraní hier, ale dá se na něm vytvářet plnohodnotné, nádherné digitální umění.
1: Zmínila jste také dospělé, ti k vám chodí vypnout po práci?
2: Ano, přesně tak. Dospělí často hledají způsob, jak zpomalit a vypnout hlavu od každodenného stresu. Na našem zážitkovém malování zjistí, že zrelaxují při plátně a ještě si domů odnesou vlastní obraz.
1: A prý se v Břeclavě chystá i velká událost přímo pro rodiče vašich malých malířů.
2: Ano, společně s místním umělcem Šulcom plánujeme výstavu, kde si budou moct rodiče a i veřejnost pozrieť tvorbu svojich dětí. Je úžasné vidět tu hrdost v dětských očích, keď jejich díla visí na ozajstnej výstave.
1: Jak přesně probíhá oblíbené dětské zážitkové malování, ze kterého mají radost děti i rodiče?
2: Je to trojhodinový blok. Rodič k nám dieťa jednoducho privedie na 3 hodiny a má voľno. My sa postaráme o všetko ostatné. Deti čaká tvorivé popoludne, plné malovania, smiechu, hier a zábavy.
1: 3 hodiny tvoření pro děti a 3 hodiny klidu pro rodiče. To je ideální kombinace. Za chvíli si řekneme, kde ateliér Art Tia v Břeclavi najdete a jak můžete poukaz na tento zážitek vyhrát v odpoledním vysílání Rádia Jih.
0: Hodina českých a slovenských hitů od 9 do 10 na Rádiu Jih.

0: z jižní a východní Moravy.
1: Do třetice vás vítám v rubrice Poctivě z jižní a východní Moravy na Rádio Jih. Naším hostem je Týmea Turčiaková z břeclavského ateliéru Art Tia. Týmeo, kde všude mohou rodiče sledovat vypsané termíny a témata vašich kurzů?
2: Všetky termíny zážitkových malovaní zverejňujeme vždy na celý mesiac dopredu na našom Facebooku a Instagrame Art Tia. Informácie a prihlášky nájdete aj na našom webe www.timeaturciak.art.
1: Vy jste si pro naše posluchače připravila skvělé výhry. Co přesně mohou vyhrát?
2: Áno, presne tak. Do súťaže venujeme celkom 4 poukážky na zážitkové malovanie pre deti v hodnote 600 korún. Výherca si vyberie termín podľa seba a dieťa si užije 3 hodiny plné kreativity a radosti. Musím ešte spomenúť, že poukaz má platnosť 2 mesiace.
1: A pozor, milí posluchači, v pondělí máme státní svátek, takže soutěžit budeme od úterý do pátku v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlastou Macíkem mezi 14. a 18. hodinou. Každý den získá poukaz jeden z vás. Týmeo, moc děkuji za návštěvu a ať ateliér dál jen kvete.
2: Já velmi pěkně děkujem za pozvanie a těšíme se na všetkých malých a velkých umelcov u nás v Art Tia. Zároveň by som ich chcela všetkých svojich umelcov pozdraviť, pozdraviť ich rodičov a zároveň som dostala za úkol pozdraviť aj svoju rodinu, takže pozdravujem aj na Slovensko.
0: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.

0: radostný víkend s Rádiem Jih.
1: Pokud přemýšlíte, co rychlého a zároveň opravdu dobrého uvařit k obědu, mám pro vás tip, který jsem už musela vyzkoušet na vlastní kůži. A musím vám říct, že něco tak dobrého, ale zároveň hrozně jednoduchého jsem dlouho nejedla. Věkča Lipovčanová si pro nás připravila recept na sírové ňoky z dýní. A jestli máte rádi podzimní chutě, tohle opravdu stojí za vyzkoušení. Stačí dýní nakrájet na kostičky, krátce povařit, rozmixovat na pyré. A pak už je to vlastně raz dva. Na pán vy orestujete koření, přidáte smetanu, dýňové pyré a parmazán a nakonec ňoky. A během chvilky máte na stole nádherně krémový, vonavý a dokonale podzimní oběd. Já už jsem ho vyzkoušela a za mě dávám 100 bodů z 10. Tak pokud dnes ještě nevíte, co bude k obědu, tenhle recept si určitě vyzkoušejte a najdete ho včetně popisku u Vikče Lipovčanové na jejím Instagramu.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobile si od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
4: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
5: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada Věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu Věšky. www.výstavavěšky.cz.
6: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
7: Hity, které milujete.
8: Hity, kterým rozumíte.
7: Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.
8: Od

0: Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Ano, je to tak, dnešní sobota má datum 26. září a svátek slaví Andrea. Andrea je jménem pro charismatickou ženu plnou šarmu, sebevědomí a odvahy. Ve Zlíně najdeme 393 nositelek tohoto krásného jména. Ve Veselí nad Moravou 162, v Kyjově 210 a v Brně 1739. Všem Andrejkám tak přejeme z rádia jich krásný sváteční den. A může to být právě Andrea, které necháte zahrát písničku z éteru rádia jich, protože úderem 10. hodiny nám startuje jukebox. Hodina písniček pro vás a podle vás. Nevím, jak vy, já se těším moc. Těším se nejenom na to, komu budeme hrát, ale taky hlavně, co to bude. Jak ta hodina bude tentokrát vypadat? 606 703 889, to je číslo pro vaše SMSky nebo zprávy na WhatsApp. Pokud tam i připojíte, jak vypadá vaše dnešní sobota, budu jedině ráda. A pošlu vám fotku potom zase zpátky. Takže ještě jednou 606 703 3889.
0: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na rádiu Jih. Jih.

0: nejlepší party na jihu Moravy.
1: To je sobotní party Rádia Jih. Každou sobotu hrajeme od 8 večer ty největší party hity všech dob.
0: Taková je sobotní party Rádia Jih.
2: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
3: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte. www.calipy.cz.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno. Zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens CZ. Jsme s vámi. Buďte s námi.
7: Nemocnice TGM Hodonín hledá nové kolegy. Na radiodiagnostické pracoviště přijme lékaře nebo lékařku. Nabízí moderní zázemí, špičkové vybavení, 6 týdnů dovolené a náborový příspěvek 300 000 korun. Na interní oddělení a oddělení ošetřovatelské péče přijme všeobecnou nebo praktickou sestru a fyzioterapeuta. Nabízí náborový příspěvek 50 000 korun, adekvátní finanční ohodnocení a podporu dalšího vzdělávání. Veškeré informace a další pracovní nabídky najdete na webu Nemocnice TGM Hodonín, nemoho.cz v sekci kariéra.
8: Cukrářství Madlenka Milotice u Kyjova, výroba domácích zákusků, dortů a koláčků, přijímá objednávky na hody, svatby, různé společenské a rodinné akce. Nyní již i objednávky na vánoční cukroví. Kontakt na mobil 774 238 322, po případě cukrárna madlenka@seznam.cz nebo osobně v cukrářství Madlenka v Miloticích u Kyjova. www.cukrarnamadlenka.cz.
9: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4.
10: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia, Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
11: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe, a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
13: Vážně? A co umí?
12: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
13: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
14: Krásnou sobotu si hem přejeme, 9:58.
0: Rádio Jih, počasí.
14: Na svatého Cypriána chladno bývá často z rána, to říká dnešní pranostika, a má pravdu. Aktuální teploty už jsou ale příjemnější než ty raní. Z Veselí nad Moravou 12 stupňů, z Milotic 10, Tvrdonice hlásí 11, a Topolná 12. Dnes bude skoro jasno nebo i jasno a nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celzia. Zítra ráno bude skoro jasno, v údolích lokálně mlha, přes den bude převážně polojasno s oblačností a k večeru se bude vyjasňovat. Zítřejší nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
15: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz.
16: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
14: Ahoj Rádio Jih, chtěla bych zahrát písničku od Evy Farné a Mirai Vzpomeneš si, mojí milované mamince Andrejce k dnešnímu svátku. Děkuji, Natálka Růžičková. Tak my moc zdravíme Natálku Růžičkovou. Nádherné jméno. Mamince přejeme všechno jen to nejlepší a písničku samozřejmě zahrajeme. A píše taky Jana. Zdravím vás a musím říct, že dnes dělám k obědu palačinky a slyším, že jeden palačinek, tak to je super. A k tomu by to chtělo nějakou pěknou písničku od Hanky Zagorové. Moc krát děkuju. Je to tak, Jani, dnes jeden palačinek a věděli jste, že palačinky rozhodně nejsou žádný moderní vynález. Podobné placky z jednoduchého těsta se připravovaly už ve starověku. Římané například dělali něco, čemu se říkalo alita dolcia, tedy sladkou pochoutku z mouky, vajec a mléka. A od těchto jednoduchých placek se postupně vyvinuly nejrůznější podoby palačinek, jak je známe dnes. Tak schválně, jak je máte nejraději? S marmeládou, tvarohem a ovocem, anebo s nutelou. Klidně pošlete i fotku palačinek, jak je máte rádi a děláte vy. Jinak celou tuto hodinu hrajeme na přání podle vás a pro vás. Já už se těším moc. Zprávy tady přichází na 606 703 889 a posílat můžete jak formou SMSky, tak taky na WhatsApp.
16: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Jednoduše skvělá Eva Farná a Vzpomeneš si, a k ní se váže ještě tento vzkaz. Ahoj, zahrajte prosím písničku od Evy Farné Vzpomeneš si pro lásku mého života, že na ní neustále myslím a moc si miluju. Navždy tvé, navždy mé, navždy, napsal Tom. Tak vzkaz jsme vyřídili, pojďme na další. Dobrý den, prosím o zahrátí písničky Borovička pro kolektiv Valtického podzemí, pro Aničku, Radušku, Míšu, Ivoška a Bohunku. Moc děkujeme, máme náročný pracovní víkend, tak nás to moc potěší a je tam o toho srdíčko. Já vás všechny moc zdravím, je mi to jasné, náročný pracovní víkend, navíc tomu prodloužený, takže budete v práci nejspíš od nevidím, pod nevidím, do nevidím, ale já vám držím palce, písničku vám zahrajeme, jak jinak, to prostě nejde ani jinak, aby vás to tak nějak jako nakoplo a zvládli jste to levou zadní a věřím tomu, že to tak přesně bude. Napsala taky Hanka, ahoj Peti, zahraj prosím Teammates z Art Tia, ty my máme tě moc rádi a myslím si, že to Teammateku hodně potěší, protože Teammateka tady dneska byla na rozhovor a vlastně nás obeznámila s tím, co nového a krásného všechno chystá ve svém ateliéru v Břeclavi, tak pokud byste chtěli, tak se klidně mrkněte na její sociální sítě Art Tia, tak zdravím i Hanku a ještě jdeme blahopřát, pěkný den, poprosila bych zahrát naší mamince a babičce Zdeničce, která dnes slaví s rodinou 60. narozeniny. Přejeme plno elánu a pevné zdraví, to přeje manžel Joška, dcera a syn s rodinami, vnoučata Matoušek, Anička, Berenička a Esterka. Tady byla nějaký požadavek na písničku, ale ta hrála před půl hodinkou, ani ne, takže zahrajeme tu, co zahrajeme, pak dáme Ona lubí pomaranče, doufám, že to babičku Zdeničku velice potěší a že se naladí na tu svoji dnešní velkou oslavu a hlavně to, Zdeničko, pořádně oslavit.
0: Jukebox Rádia Jih. Box Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Jich. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Ahoj, Kypeti, pozdravuji všechny v rádiu. Po dlouhé době zahrajte pro vás a pro všechny něco od Škvorů. A je to pro Romana, pro mě, pro Banána i Banánku. Děkuji, takový byl vzkaz, vyřízeno. Napsala taky Baronka. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro mého přítele Tomáška a jeho maminku s tatínkem Věru a Ludvíka Robkovi, aby jim při chystání hodů v Kostelci práce lépe utíkala. Mám je všechny moc ráda. Tak to je krásný vzkaz, tak zdravíme do Kostelce a pojďme přát. Prosím, zahrajte k narozeninám Václavovi Měsíčkovi k 80. narozeninám. Přejeme hlavně zdravíčko Plačkovi. A co je víc než to zdraví, tak je od nás, Václave, všechno jen to nejlepší. Ahoj, Peti, zahraj prosím Miraj pro moji Andrejku k dnešnímu svátku se vzkazem Miluj tě, Pavel. Taky krása, takže ještě jednou všem Andrejkám, které dnes slaví svůj svátek, přejeme z rádia jich všechno jen to nejlepší a budeme přát k narozeninám. Ahoj, prosím o zahrátí písničky Jahoda pro Paťu, který dnes slaví krásné 11. narozeniny a dnes a zítra bude slavit. Máme ho moc rádi, ať si to pořádně užije. To všemu přeje sestra Adriánka, maminka a celá rodina a taky celé rádio jich. Tak Paťo, je od nás všechno jen to nejlepší. Krásné narozeniny.
0: Jukebox Rádia Jich. Jukebox Rádia Jich. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Prosím být stále mlád, sbíráme cvajglotrébe na rosečko, díky, taková přišla zpráva i s fotkou, tak já moc zdravím, všichni jste šikovní, vypadá to, že spousta z vás tráví sobotu v práci a pojďme na další zprávu. Tak jako růže v říši květů patří k těm nejkrásnějším, tak ve světě mých blízkých patříš ty k těm nejmilejším. K tvému svátku chci ti jen přát, zůstaň taková, jaká jsi, vždyť úsměv tvůj má každý rád a je to Andrejce Hanákové z Veselí nad Moravou. Tak všechno nejlepší přeje Janča a já se ke gratulaci ráda připojím, tak Andrejko i od nás z rádia jich všechno jen to nejlepší k tvému dnešnímu svátku a všechno nejlepší vám všem, milé Andrejky, které právě teď posloucháte Rádio Jih. A přát budeme také k narozeninám. Zdravím Rádio Jih a i my jdeme dnes na oslavu 40 Zuzky Korčákovej do Pupudin na hřiště, ale zatím si musím zasadit ozdobnou levanduli a zdravím moje vnoučata Sáru a Vítečka, aby se pořádně nachystali, protože už příští týden budou mít miminko a my budeme trojnásobní babka Ája a děda Pája, tak poprosím nějakou pěknou písničku. Tak já vás také moc zdravím, narození miminka bude krásná věc, určitě se všichni těšíte a já se vám vůbec nedivím. No a dnešní oslavu, tak ať vám hlavně dobře vyjde a Zuzko i od nás všechno nejlepší.
2: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
3: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada Věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu Věšky. www.výstavavěšky.cz.
4: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metal-kyjov.cz.
5: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr.automobiles.cz.
6: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, menička a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.salipi.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hrvatec se zbarví. V pondělí 28. září se před kulturním domem v Rohatci koná Rainbow Run a nebo Rohatecká desítka 2026. Barevný běh pro děti, rodiče i širokou veřejnost. Jeden den, spousta barev, smíchu a zábavy. Nazujte tenisky, oblečte se do bílé a pojďte si zaběhat. Čekají vás Rainbow Boom, dětské soutěže, fotokoutek, skákací hra, bolfíkovy dobroty i malování s Petrem Přikrylem. Více na www.rohatec.cz.
0: Jukebox Rádia Jih.
9: Jukebox Rádia Jih.
0: Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Dobrý den, zahrajte prosím mému manželovi k narozeninám i svátku, které oslavil ve čtvrtek. Přejeme mu hlavně hodně zdraví a lásky je manželka Lolka a všichni jeho blízcí kamarádi. Tak také přejeme všechno nejlepší. Další zpráva, hezkou sobotu, prosím o zahrátí písničky pro Mirka Dušardic, že na něj taky pořád myslím a je mi to líto. Tak i takový je vzkaz a píše nám Luďa, prosím o zahrání na přání kamarádovi Peťovi Šenkyříkovi, že už se těším na blahovku. Milé rádio Jih, zahrajte prosím písničku od Kaliho synovi Gregorovi z Mokrého hája, který oslavil 15 let. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí a lásky v životě a ať se mu daří ve škole. Tomu přeje máma, táta a brácha Igor. A budeme tady mít ještě jednu gratulaci. Ke krásným 13. narozeninám budeme přát Kristýnce Vaďurové do Vážan. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, ať jsi spokojená a šťastná, ať máš kolem sebe ty správné lidi. To ti přejí úplně všichni, co tě mají rádi. Rádi i Momo a Šanka a dokonce i Fidorka. Tak krásné narozeniny.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Milé rádio, prosím o zahrání písničky pro Michala Kolára z Veselí nad Moravou, který oslavil krásných 35 let. Přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a splněných přání. To napsala mamča a ještě k tomu píše, jste skvělé rádio, které poslouchám od rána do pozdních večerních hodin. Tak my moc děkujeme i to, že si napsala, abychom zahráli Michalovi, tak přejeme všechno jen to nejlepší a jak je v té zprávě, hlavně zdraví, štěstí a pak i splněné přání. Buď šťastný, Michale, a další zpráva zní takto. Ahoj, milé rádio, chtěli bychom nechat zahrát písničku pro našeho Láďu, který oslavil narozeniny ve čtvrtek 24. září. S přáním všeho nejlepšího. Určitě by ho potěšila písnička o tří sester a přání mu posílají partnerka Andrea, syn Vašík a chlupatý parťák Jack. No a právě Andrea má dnes svátek, tak se vám to krásně potkalo, Andri. Tak blahopřát budeme nejenom Láďovi k narozeninám, ale tobě k dnešnímu svátku a zdravím vás všechny, užijte si prodloužený víkend. A když už jsme u těch tří sester, tak ty poletí i do Medlovic všem šikovným klukům, kteří tam od rána pracují na stavbě, tak aby jim ta práce šla pěkně od ruky. A vezmu ještě jednu zprávu, která dorazila na 606 703 889. Krásný den, milé rádio. Chtěla bych vás poprosit o nějakou písničku od Rybiček 48 pro mého přítele Kamila, který ve čtvrtek oslavil krásné 35. narozeniny. Přeji všechno nejlepší a hlavně zdraví a štěstí. To přeje Jana a Nikča a je tam u toho srdíčko, tak já se po to taky podepíšu, tak i Kamilovi od nás. Všechno nej.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Tak doufám, že nejenom Tři sestry, ale i dnešní písničky na přání zanechají nějaké stopy, a to tím, že jsme potěšili těm, kterým jsme hráli, ať už k svátku, narozeninám, jenom tak, nebo jsme chtěli pozdravit. A zdravit budeme taky do Ždánic. Dobrý den, prosím o zahrátí písničky do Ždánic a bude to do Žabinek. Další zpráva: ahoj Rádio Jih, přeji hezký den a prosím o nějakou píseň pro Norberta, který spolu se mnou oslaví 17 kouzelných let plných lásky, porozumění a tolerance. Moc děkuji. Krásná zpráva. Další je od Matěje. Dobrý den, chtěl bych zahrát bratrovi do Vracova k dnešním narozeninám a hrát budeme taky mamince Andrejce Růžičkové od Lindy. Milá maminko, k tvému svátku ti z celého srdce přeji hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, radosti a krásných chvil. Děkuji ti za všechnu lásku, péči a za to, že jsi tu vždycky pro mě. Jsi pro mě ten nejdůležitější člověk a moc tě miluji. Nádherná zpráva, myslím si, že každá maminka by si přála takovouto zprávu a takový to vzkaz od své dcery. Myslím si, že mi dáte za pravdu. Tak děkuju za to napsání a zdravíme Andrejku Růžičkovou a přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku a stejně tak všem Andrejkám vše nej. A beru ještě tuhle zprávu, prosím o zahrání písničky od Verony Na mě nečekej, do Vataxu pro Míšu, Klárku a Tomáška, tak i vás zdravím.
0: Box Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.

0: nejlepší party na jihu Moravy.
1: To je sobotní party Rádia Jih. Každou sobotu hrajeme od 8 večer ty největší party hity všech dob.
0: Taková je sobotní party Rádia Jih.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno. Zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
6: Zoo Hodonína, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
7: Koupil jsi to pečivo?
8: Jo.
7: Cože?
8: Jo, koupil.
7: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
9: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Ledické, www.tomšejovi.cz.
10: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
11: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již 4. rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů. Užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
12: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
2: Hledáme současné hrdiny města Hodonína. Pomozte nám najít výjimečnou osobnost, firmu či společnost, která významně přispívá k rozvoji našeho města. Znáte někoho, kdo v tom nejlepším slova smyslu ovlivňuje život v Hodoníně? Dejte nám o nich vědět, aby jim mohlo město poděkovat udělením výroční ceny za rok 2026. Své návrhy můžete doručit písemně, e-mailem nebo osobně na Městský úřad Hodonín do 31. října. Více informací najdete na webu města www.hodonin.eu.
13: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
14: Krásnou sobotu si hem přejeme 3 minuty po 11. hodině.
15: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
0: Rádio Jih, počasí.
14: Na svatého Cypriána chladno bývá často z rána. Aktuální teploty už jsou lepříjemnější než ty raní. Z Brna 13 stupňů Celzia. Šejkovice hlásí 12, Bořetice a Moutnice také 12. A dnes nás čeká skoro jasná obloha a nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21. Neděle nabídne ráno skoro jasno, v údolích lokálně s mlhami. Přes den bude převážně polojasno s oblačností, jak večeru se bude vyjasňovat. Zítřejší teplotní maxima 19 až 22 stupňů.
10: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny.
8: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
16: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
14: Je to další hodina bezstarostného víkendu na Rádiu Jih. Máme 26. září, svátek slaví všechny Andrej. A pokud hledáte důvod, proč si dnešní den ještě trochu zpříjemnit, slavíme také den hub a den palačinek. Takže dopolední program může být klidně úplně jednoduchý. Vyrazit na procházku do lesa, cestou třeba něco najít do košíku a potom si doma udělat palačinky. A pokud máte chuť vyrazit někam za atmosférou Jižní Moravy, připomenu ještě Tour de Burčák po vinařských stezkách Kyjovska. Čeká vás krásná podzimní krajina, vinice, sklepy, Burčák a večer také muzika a zábava u Bůd ve Vlkoši. Tak tolik k tomu programu, teď ještě k vašim vzkazům, které dorazily na 606 700 3889. Ahoj, chtěl bych zahrát pro mě a mého tátu. Zdravím všechny posluchače a ty, co poslouchají, napsal nám Ondřej a píše taky mamka Vlaďka. Ahoj Rádio Jih, prosím o písničku k zítřejším narozeninám pro syna Zbyňka a k dnešním narozeninám pro jeho přítelkyni Dominiku. Přeji vám, ať jste spolu šťastní. Krásná zpráva od maminky, tak zdravíme i Vlaďku a další, prosím o zahrátí skvělému trenérskému týmu Atletiky Velká nad Veličkou ke včerejšímu mezinárodnímu dnu trenérů. Právě si užívají soustředění, kam všechny zdravíme a děkujeme, že se tak skvěle staráte o naše děti. Pevné nervy a sportu zdar z Velké přejí rodiče a taky ze studia Rádia Jih z Hodonína. Sportu zdar. A vezmu ještě poslední zprávu, která dorazila na 606 700 3889, a napsala mi Alča, ale to vám musím říct, to si tady nemůžu nechat pro sebe. Alča mi vyfotila chlebíčky a píše mi: ahoj, dělám chlebíčky na hody do Ostrovánek. Když budeš mít cestu okolo, stav se okoštovat. Je to možné? Jako není sobota, kdyby nebyly nabídky na koláče, nevím, na šampus, na chlebíčky, na zákusky, na narozeninové oslavy. Jste úplně zlatí. Rádio Jih má ty nejlepší posluchače. A já vám přeji ten nejlepší víkend. Užijte si to a i si odpočiňte.

0: Jirkem Zavínem. Na rádiu Jih.
1: Pár tipů na vinařské akce, výsledky AVC Viena a vína, která budou letos bojovat o titul šampiona salonu vín, a že se jich teda letos ale urodilo dokonce rekordně. A taky nový už 17. ročník vinařství roku a jeho letošní téma, to je další nadílka vinařských témat. Já jsem Rastin Janovíček a jsem blázen do vína, přeji prima poslech.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček. Premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinasmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: za vínem. Za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Vinařský rok umí pěkně potrápit. Jarní mrazy, vichřice, sucho, zákazníci, kteří mění chutě a k tomu nejistá situace všude kolem nás. Právě proto Svaz vinařů České republiky vyhlásil už 17. ročník soutěže Vinařství roku a dal mu výstižné heslo Navzdory výzvám. A co je na této soutěži zajímavé? Nehodnotí se v ní jenom to, co je v lahvi. Soutěž se dívá na vinařství jako na celek, jak se stará o vinice, jak to vypadá ve sklepě, jak pečují o krajinu a jak šetrně hospodaří. Počítá se i to, jak o sobě vinařství dává vědět, jestli umí přivítat návštěvníky a jestli přichází s novými nápady a co přináší celému oboru. Hledá se proto nové vinařství roku, které dokáže tvořit a posouvat obor dopředu, i když mu počasí ani doba zrovna nepřejí. Na vítěze si ještě počkáme, ale už teď držíme palce všem, kdo se přihlásí. A my budeme samozřejmě i letos u toho.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: za vínem. Za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Národní soutěž vín letos láme rekordy. Přihlásilo se do ní totiž to 2906 vín a to je o 182 vín více než v loni. No a do prvního celostátního kola jich postoupilo hned 2667. Vína se hodnotí anonymně podle mezinárodně uznávaného 100-bodového systému a tady je opáčko šampionů za jednotlivé podoblasti. Na Slovácku zvítězil Sauvignon od vinařství Soviš, v Čechách Riesling Rýnský Luďka Vondráka, na Mikulovsku Riesling Rýnský od vinařství Volařík, no a na Znojemsku pro změnu opět Riesling Rýnský od vinařství Davinus, no a na Velkopavlovicku Tramín Červený od rodinného vinařství Skoupil. No a teď už budeme muset jenom počkat do listopadového finále, ze kterého vzejde nejdříve 400, no a pak 200 a z ní pak zlatá 100. A z této úplně nejlepší víno šampion pro příští rok. No tak vám řeknu, že jsem už teď lehce napnutý, kdo to bude.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádiu Jih.
2: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia, Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
4: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
5: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená, kilo s apkou, pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
0: Rádio Jih.

0: Vavínem. Na rádiu Jih.
1: Naši vinaři zabodovali ve Vídni na jedné z největších mezinárodních soutěží vín AVC Vienna. Letos tu 304 odborníků z 21 zemí hodnotilo vína od více než 1300 výrobců. Od nás se přihlásilo hned 620 vinařství a 163 vzorků vín. No a výsledek 52 zlatých a 72 stříbrných a dalších 39 pečetí kvality. Nejúspěšnějším byl Vínselekt Michlovský, který získal titul nejlepšího výrobce za Českou republiku. Ten se ale neuděluje jenom za jedno jediné víno. Porota totiž sčítá body 6 nejlépe hodnocených vín, takže oceňuje celou kolekci. Bodovala hlavně vína z odrůd vyšlechtěných na Moravě, třeba Aurelius, Vesna anebo Savilon. No a radost má i víno Ruška ze Slovácka. Jeho biohibernál získal velmi hezkých 93,8 bodů a zlatou medaili a trofej za vítězství v kategorii odrůd odolných proti houbovým chorobám. Všem úspěšným vinařům gratulujeme.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na rádiu Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: vínem na Rádiu Jih.
1: A samotný závěr dnešního povídání o vinařských tématech na Rádiu Jih a Cimbálka musím zmínit ještě pár tipů, kam si můžete za vínem vyrazit. Tak si pište Brno, Drnhole, Zoustopeče, Kyjov, Mikulčice, Mikulov, taky Milotice, Moravská Nová Ves, Nový Šaldorf, Sedlešovice, Rakvice, Sedlec u Mikulova, Šatov, Uherské Hradiště, Valtice, Velké Bílovice i Velké Pavlovice, Brbovec a Znojma. No a to už je pro tento týden opravdu všechno. Já se těším zase za vámi příští týden. Do té doby se mi mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím, váš Rastíno Janovíno.
0: Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. Premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinasmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: nejlepší party na jihu Moravy.
1: To je sobotní party Rádia Jih. Každou sobotu hrajeme od 8 večer ty největší party hity všech dob.
0: Taková je sobotní party Rádia Jih.
2: Stavební firma Stavdomy je certifikovaným partnerem programu E4 Dům od Wienerbergeru. Nabízí moderní řešení pro vaše bydlení s důrazem na ekonomiku a efektivitu. Stavby nově realizuje také pomocí zdicího robota. Zajišťuje hrubé stavby, dokončovací práce i rekonstrukce. Pořádný dům bez starostí. Stavdomy.cz.
3: Nemocnice TGM Hodonín hledá nové kolegy. Na radiodiagnostické pracoviště přijme lékaře nebo lékařku. Nabízí moderní zázemí, špičkové vybavení, 6 týdnů dovolené a náborový příspěvek 300 tisíc korun. Na interní oddělení a oddělení ošetřovatelské péče přijme všeobecnou nebo praktickou sestru a fyzioterapeuta. Nabízí náborový příspěvek 50 tisíc korun, adekvátní finanční ohodnocení a podporu dalšího vzdělávání. Veškeré informace a další pracovní nabídky najdete na webu Nemocnice TGM Hodonín nemho.cz v sekci kariéra.
4: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnidennazámku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
5: Relax klub Lipovka v Hodoníně. Místo pro vaše tělo i odpočinek. Fitness, kardio, aerobní sál, sauna a pohodlné parkování. Ubytování v klimatizovaném penzionu. Přijďte www.salipy.cz.
6: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
7: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.

0: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: nejlepší party na jihu Moravy.
1: To je sobotní party Rádia Jih. Každou sobotu hrajeme od 8 večer ty největší party hity všech dob.
0: Taková je sobotní party Rádia Jih.
2: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
5: Koupil jsi to pečivo?
6: Jo.
5: Cože?
6: Jo, koupil.
5: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
7: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Ledické. www.tomšejovi.cz.
8: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
9: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
8: Všechno, zachraňte nás.
9: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
8: O, děkuju.
9: To my děkujeme.
10: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.

0: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai. Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
1: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již 4. rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů. Užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo.
5: iPhone 17.
6: Laserové projektory.
5: Sluchátka Apple Beats.
6: A stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou jižní Moravu.

0: největší party na jihu Moravy.
1: To je sobotní party Rádia Jih. Každou sobotu hrajeme od 8 večer ty největší party hity všech dob.
0: Taková je sobotní party Rádia Jih.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
5: Hrvatec se zbarví. V pondělí 28. září se před kulturním domem v Rohatci koná Rainbow Run a nebo Rohatecká desítka 2026. Barevný běh pro děti, rodiče i širokou veřejnost. Jeden den, spousta barev, smíchu a zábavy. Nazujte tenisky, oblečte se do bílé a pojďte si zaběhat. Čekají vás Rainbow Boom, dětské soutěže, fotokoutek, skákací hrad, Wolfíkovy dobroty i malování s Petrem Přikrylem. Více na www.rohatec.cz.
6: Cukrářství Madlenka Milotice u Kyjova, výroba domácích zákusků, dortů a koláčků, přijímá objednávky na hody, svatby, různé společenské a rodinné akce. Nyní již i objednávky na vánoční cukroví. Kontakt na mobil 774 238 322, po případě cukrárna Madlenka zavináč seznam.cz nebo osobně v cukrářství Madlenka v Miloticích u Kyjova. www.cukrarnamadlenka.cz.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Rohatec se zbarví. V pondělí 28. září se před kulturním domem v Rohatci koná Rainbow Run a ne Rohatecká desítka 2026. Barevný běh pro děti, rodiče i širokou veřejnost. Jeden den, spousta barev, smíchu a zábavy. Nazujte tenisky, oblečte se do bílé a pojďte si zaběhat. Čekají vás Rainbow Boom, dětské soutěže, fotokoutek, skákací hra, Wolfíkovy dobroty i malování s Petrem Přikrylem. Více na www.rohatec.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
7: Rádio Jih.

0: nejlepší party na jihu Moravy.
1: To je sobotní party Rádia Jih. Každou sobotu hrajeme od 8 večer ty největší party hity všech dob.
0: Taková je sobotní party Rádia Jih.
1: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
2: Stavební firma Stavdomy je certifikovaným partnerem programu E4 Dům od Wienerbergeru. Nabízí moderní řešení pro vaše bydlení s důrazem na ekonomiku a efektivitu. Stavby nově realizuje také pomocí zdicího robota. Zajišťuje hrubé stavby, dokončovací práce i rekonstrukce. Pořádný dům bez starostí. Stavdomy.cz.
3: Nemocnice TGM Hodonín hledá nové kolegy. Na radiodiagnostické pracoviště přijme lékaře nebo lékařku. Nabízí moderní zázemí, špičkové vybavení, 6 týdnů dovolené a náborový příspěvek 300 tisíc korun. Na interní oddělení a oddělení ošetřovatelské péče přijme všeobecnou nebo praktickou sestru a fyzioterapeuta. Nabízí náborový příspěvek 50 tisíc korun, adekvátní finanční ohodnocení a podporu dalšího vzdělávání. Veškeré informace a další pracovní nabídky najdete na webu Nemocnice TGM Hodonín nemho.cz v sekci kariéra.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Hledáme současné hrdiny města Hodonína. Pomozte nám najít výjimečnou osobnost, firmu či společnost, která významně přispívá k rozvoji našeho města. Znáte někoho, kdo v tom nejlepším slova smyslu ovlivňuje život v Hodoníně? Dejte nám o nich vědět, aby jim mohlo město poděkovat udělením výroční ceny za rok 2026. Své návrhy můžete doručit písemně, e-mailem nebo osobně na Městský úřad Hodonín do 31. října. Více informací najdete na webu města www.hodonin.eu.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

0: jich. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

0: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
1: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia, Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
6: Haló? Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Rádio Jih.
1: Ta nejlepší party na jihu Moravy.
2: To je sobotní party Rádia Jih. Každou sobotu hrajeme od 8 večer ty největší party hity všech dob.
1: Taková je sobotní party Rádia Jih.
3: Koupil jsi to pečivo?
4: Jo.
3: Cože?
4: Jo, koupil.
3: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
5: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
6: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
7: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnidennazamku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.

0: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Rádio Jih.

0: ta nejlepší party na jihu Moravy.
1: To je sobotní party Rádia Jih. Každou sobotu hrajeme od 8 večer ty největší party hity všech dob.
0: Taková je sobotní party Rádia Jih.
2: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu. Hraje.

0: nejlepší party na jihu Moravy.
1: To je sobotní party Rádia Jih. Každou sobotu hrajeme od 8 večer ty největší party hity všech dob.
0: Taková je sobotní party Rádia Jih.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz.
1: Rádio Jih.

1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih. Oh, poppin' I know, once chicken is a clingo show. But I ever gonna see my old poppin' I know, yeah, ever gonna

0: světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.4.

0: sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.
1: Amerikanská firma Transceptor Technology přistoupila k производству komputerov Personální sputnik.

Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.

Rádia Jih.

sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jich.

0: hity Rádia Jih. To jsou největší party hity všech dob.
1: Až do půlnoci.
2: Yeah! Where are you? Listen! Do it with me!

101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.

vítejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.

vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.